Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih, neříkaj.

0: Hey, this is Ava Max.
1: All the hits.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Hrušková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Jsou tady. Jo, jsou tady.
3: Jsou tady.
1: Řekni to všem!
4: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
1: Jsou ještě tady?
2: Jsou tady.
5: Go, go, go, gorila.
6: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
7: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
8: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
7: A dárek je váš, tak ušetřete
9: si. Tisku levně.cz.
10: Náplně hned.

0: Ahoj, já zdravím všechny příznivce pořádné zábavy a zvu vás 5. června se skupinou Quattro do letního kina Příbrami. Pořádně to tam rozjedeme, bude to mejdan podle plánu. Vstupenky si můžete zakoupit v síti Go Out. Máš, Michal David.
1: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
1: Kaufland.
3: Slevová akce Týden s Tescomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: 7 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. V části Česka se dneska můžou objevit lokální bouřky. Odpoledne a večer dorazí hlavně do západních a jižních Čech. Izolované bouřky ale budou i jinde. Moc při nich nenaprší. Rizikové budou spíše nárazy větru. Výjimečně budou padat i kroupy. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Zelená úsporám už nebude jako dřív. Nejvyužívanější dotační program po více než 17 letech mění podobu, což může způsobit polevení zájmu žadatelů. Jak přesně budou programy fungovat, řekne ekonom Lukáš Kovanda.
7: Už nebudou opřeny o přímé dotace, ale v uvozovkách pouze o bezúročné úvěry. Celkově vlastně v rámci programu Zelená úsporám a pak Nová zelená úsporám už Češi vyčerpali zhruba 109 miliard.
6: Jde totiž o vůbec nejvyužívanější možnost státní podpory. Tenistky Karolína Muchová ani Marie Bousková do osmifinále Roland Garros nepostoupily. Nasazená desítka Muchová podlehla ve třetím kole 170. hráčce světa Švýcarce Teichmannové. Bousková prohrála s nasazenou osmičkou Ruskou Andrejevovou. A teď pojďme do našeho regionu.
8: Přijďte dnes oslavit Den dětí na parkovou železnici ve Stupně a v Břasích. Nachystaný bude skákací hrad pro děti nebo malování na obličej. Užít si budete moci jízdu historickým vlakem a vyrazit můžete na prohlídku železničního muzea. Dorazit mají také historické vozy a nebo hasiči. Z Rokycanska Bára Purkartová.
9: Autokár, ten prostě táhne. Tahejte taky. Autokár Žebrák. Tažná zařízení, nosiče, střešní boxy a přívěsy. Nakup a tahej. www.tažneautocar.cz.
10: Počasí pro dnešní den spíše velká proměnlivá oblačnost, přes den místy výskyt přeháněk, takže pozor na to. Nebo dokonce i bouřek. Na severovýchodě odpoledne i déšť trvalejší a denní maxima 22 až 26 stupňů.
11: Bylo to jen tak tak, ale zvládli jsme to. Je tady víkend. Víkend s Hitrádiem a Leonou Děnděši.
10: Krásné dobré ráno, 7:03, tak to jdeme pořádně nakopnout. Ten nejlepší víkend v českém éteru. Leona Děnděši s vámi, tak vám přeji krásné dobré ráno. Bacha, dneska bude úplněk, tak možná většina z nás nebudeme spinkat, ale k tomu se dneska ještě dostaneme. Tak doufám, že stáváte pravou nohou do toho nového dne a napište mi, co děláte, kdo vstává. A nebo třeba jdete teprve spinkat. Tak startujeme sobotní vysílání na Hit Radio právě teď z Goldeny a taky Flipside. Happy birthday, dobré ranko.
11: Hit Radio FM+.

Happy birthday pro všechny, kteří dneska oslavují, ať už meniny, narozeniny, výročí, nebo jenom prostě to, že jste, že vstáváte do toho nového dne. Já vám přeju krásné dobré ráno, s vámi Lea. Tak jak se máte? Píše nám tady Nikol, dobré ránko, já jsem od 6 vzhůru a chystám kanapky na svatbu. Na oběd grilovačka s rodinou, už se moc těším, krásný den všem posluchačům i vám do rádia. Přeje Nikol a v závorce holky u pece. Tak holky, ať vám ta práce jde od ruky a taky bych si dala nějakou skvělou kanapku a ňamku. Když tak Bělehradská 130 dva, jo? Další posluchačka, dobré ráno, Leonko, moc ráda tě slyším. Včera jsem byla na tvém představení v divadle Hibernia na Celine Dion show. Byla si naprosto neuvěřitelná a nechápu, že teď už sedíš za mikrofonem a mluvíš k nám posluchačům. Jsi skvělá, moc rádi tě posloucháme. Ježíš, to je hezký. Děkuju. Doufám, že jsi si představení užila. Je pravda, že trošku mám takovej vychraptěnej hlas, ale já jsem tady s váma strašně ráda. Takže my víkend oslavujeme prací a hlavně skvělou muzikou. V té budeme pokračovat i dál, Lenny anebo The Sound of Silence právě teď. Hezké dobré ráno.

0: Dobré ráno, SMSek nám od vás chodí spousty. Děkujeme za ně, že vstáváte s námi. Dokonce tady píše Petr: Leonko, já s vámi jdu spát, protože jsem protančil, propařil celou noc. Ale je to fajn tě poslouchat takhle v taxíku. Dobrou noc všem posluchačům, kteří měli taky velký pátek a oslavovali. Jak jsem zmiňovala, každý den je důvod k oslavám. Proč ne? K tomu skvělá muzika, dobrá nálada, pozitivní energie. Tak ať už jdete špingat nebo vstáváte, mějte krásný den, dobré ráno a dobrou noc. Za chviličku David Guetta, tedy Swims, anebo Pink.
1: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. komfort@group.cz.
2: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
3: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
4: A tava!
5: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
10: Tak dobře poslouchejte.
9: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
10: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
9: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
10: Budete viset 101 metrů nad zemí.
9: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
6: Maminko!
10: Prostě pořádnej adrenalin.
9: Tenhle zážitek najdete pouze na
11: firmanazážitky.cz.
12: Kaufland.
13: Jsou tady.
12: Jsou tady.
14: Jo, jsou tady.
15: Jsou tady.
12: Řekni to všem!
16: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
12: Jsou ještě tady?
17: Jsou tady.
12: Hit Radio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

David Guetta, Sam Martin, Dangerous. Hezké dobré ráno, minutku po půl osmé. Tak co? Stále špingáte, vstáváte? Asi jo, protože stále ty SMSky chodí, takže děkujeme za ně. My pokračujeme dál, protože na netu frčí vzpomínání na nákupy z roku 2018. Lidi frčí nad rozdílem tehdejších a současných cen. Já to prostě nechápu. Někdo totiž nazdílel fotku ze supermarketu z roku 2018. Nákup tenkrát stál 500. Dnes to stačí maximálně na dvě mlíka, vejce, možná jedno máslo a taky pozdrav od pokladní, co si budem. Ještě tak, já se takhle vracím, já nevím, na Google Maps, když něco hledám a vidím na Street View benzín za 23 korun. Vzpomínáte, když to stávalo ještě takhle? A to nám to tehdy přišlo docela dost. Stroj času by to asi chtělo, ne? Jen se to s tím cestováním časem nesmí přehánět. Dejte vědět, jestli vy vzpomínáte třeba na něco, co před pár lety stálo úplně jinak, než stojí dneska. Myslím si, že bychom napsali docela slušný seznam. Každopádně pokračujeme dál. Co takhle Dancing in the Moonlight? Dneska nás čeká úplně, k tomu se za chvilku vrátíme. A taky moje jmenovkyně Leony a její Don't Worry. Za chvilku, buďte s námi. Hezké ráno.

0: Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Sobota 30. květen, za chviličku už budou Vánoce, já vás nechci strašit, nedělám si legraci. Samozřejmě pojďme se podívat, co nás čeká a nemine, kdo dneska slaví a co se hlavně dneska děje. Modrý úplněk, ten nastává zítra 31. května v 10 hodin 44 minut, takže kdo dneska v noci nebudete spinkat, tak víte, čím to je. Taky je Svěn. Miluju ty přeblepty. Světový den bez tabáku, protože představte si, že v České republice začal před 9 lety platit absolutní zákaz kouření ve vnitřních prostorách, restaurací, divadel, čikin a dalších veřejných prostorách. A za tohle prostě palec nahoru, tohle se fakt povedlo, protože nesmrdíte od toho kouře. Já jsem byla kuřák, takovej pasivnější, ale dneska už bych tu cigaretu fakt s tabákem do pusy nevzala. Jsem strašně ráda, že jsem se tenkrát odnaučila, je to 7 let, co nekouřím, ani žádný ajkosky, vapíky a tyhle ty další ošklivý věci. Tak třeba jste na tom někdo podobně, dejte vědět a myslím si, že tenhle zákaz, který začal platit před 9 lety, je opravdu pozitivní rozhodnutí. Za chviličku Pitbull, Poetika anebo Coldplay, Little Sims a Burna Boy. Jsme sobota, jsem chtěla říct, jasně, jsme Hit Radio a je sobota ráno.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: zlepši si náladu.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj plač, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Oh, špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.

0: školách a základních uměleckých školách dříve, než mělo v plánu. Zapojené školy mají s touto výukou skončit nejpozději k 30. červnu. Původně mělo pokusné ověřování trvat do roku 2028. Zdravotní stav amerického prezidenta Donalda Trumpa je prý stále výborný. Uvedl to Bílý dům ve zprávě, ve které cituje výsledky lékařské prohlídky. Tu 79-letý Trump podstoupil v úterý ve vojenské nemocnici Waltera Reeda. Americká média ale věrohodnost zdravotnické prohlídky zpochybňují. Na hokejovém mistrovství světa v Curychu se dneska rozhodne o finalistech. Od 15:20 se utkají domácí Švýcaři, kteří touží po prvním zlatu s překvapením šampionátu Nory. Severané usilují o premiérovou medaili. Druhé semifinále od 8 hodin večer se hrají týmy Kanady a Finska, které vyřadilo ve čtvrtfinále český výběr. A teď pojďme do našeho regionu.
1: Chtěli byste krátce nakouknout do dávné staré Plzně? Vydejte se dnes do starého Plzence, kde od 13 do 18 hodin ožije Malá strana. Slavnostní akce u příležitosti založení staré Plzně nabídne souboje rytířů, divadelní představení nebo komentované prohlídky. Ze západu Čech Bára Purkartová.
2: Autokar, ten prostě táhne. Tahejte taky. Autokar Žebrák. Tažná zařízení, nosiče, střešní boxy a přívěsy. Nakup a tahej. www.tažneautocar.cz.
3: Předposlední květnový den nás čeká počasí, proměnlivá oblačnost, přes den místy výskyt přeháněk nebo bouřek, pozor na to, a nejvyšší denní maxima 22 až 26 stupňů Celsia.
4: Bylo to jen tak tak, ale zvládli jsme to. Je tady víkend. Víkend s Hitrádiem a Leonou Děnděši.
3: Jasně, že jste to zvládli. Celý pracovní týden za námi, teď už to nejlepší. Víkend, pohodička, relax. K tomu Hitrádio, moje maličkost, Lea Děnděši vám přeje dobré ráno. Proč jsem zase chtěla říct dobrou noc? Já nevím, já to mám dneska nějaký pomotaný. To je tím, že jsem spala asi 3 hodinky po včerejším představení, ale bylo to skvělý, nádherný. No a teď jsme tady od toho, abychom vám hráli skvělou muziku, podávali samé dobré pozitivní informace, takovou tu víkendovou pohodičku, však to znáte. Tak pokračujeme dál, 8:02, před námi Kelly Clarkson, anebo teď už Luis Fonsi, Daddy Yankee a Despacito. Dobré ráno.
4: Hit Radio FM Plus.
5: Aye.

Clarkson, posloucháte Hit Radio Leone s vámi 9 minutek po 8. Představte si, že na Islandu vyvinuli šampon s unikátní účinností. Na tom by asi nebylo nic zvláštního, jenže kamarádi, ono to má jeden takový malý problém. Přidává se do něj, a teď dobře poslouchejte, jo. Já ani nevím, jestli to můžu říct, ale asi můžu. Kravská moč. Čili moje vlasy si o něm rozhodně můžou maximálně nechat zdát. Na mě prostě žádná kráva čůrat nebude. To je strašný. Co ty lidi dneska nevymyšlej, fakt. Mezi tamními duchoci je to prý ale obrovský hit. Všichni to tam používají. A ono jako vůbec, kravská moč je údajně prý takový malý zázrak. Dokonce v Indii z ní dělají i zubní pastu. Dokážete si představit, že ráno prostě u toho zrcadla si čistíte ty zuby a pomalu místo mluvení děláte bú. To je prostě strašný, ale i tohle se děje. Pojďme radši k muzice, před námi Mon Cherie, ale teď už Austin a Dasha. Tak hezké dobré ráno a mějte skvělý den.

0: chutná ranní sobota z Éteru Hit Rádia. Hezké dobré ráno. Nezapomeňte, že od pondělí ve snídaní šampionů zase soutěžíme o dovolenou z Invii za 40 000 korun. Stačí si ráno správně tipnout výherní sedačku v našem fiktivním letadle. Tohle všechno tady pro vás máme a samozřejmě skvělou muziku. Jeleni Alexandra Sten anebo Alvaro Soler za moment. Buďte s námi.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
4: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Za minutku půl devátá posloucháte Hit Radio a my pro vás máme žebříček top videí na YouTube. První desítce jsou, no, jak to říct, je to takový infantilní taneček, který milujeme, když jsme někde na party a tak podobně. Jsou to Gangnam Style, taky Crazy Frog anebo Shape of You. No a teď pojďme na bednu. Třetí místo, Wheels on the Bus, interpret Cocomelon. Možná většina z vás zná, já vůbec nevím, která by je. A druhé místo, Despacito, jasně bokem doprava, bokem doleva, 9 miliard shlédnutí. No a na prvním místě s fantastickými 16 miliardami shlédnutími. Víte, co to je, přátelé? Možná to znají všichni rodiče malých dětí. Baby Shark, takový to. Ne, že vám turut v hlavě, jo? Ale prostě tohle je ten legendární song, který má 16 miliard shlédnutí. Takže gratulace obrovská a teď všichni rodiče spolu. Baby Shark, dobré ráno! Pojďme radši k našemu playlistu. Rosé, Bruno Mars, Apaté anebo Alanis Morissette Crazy. Právě teď, hezké ráno.

0: Two Colors Safri Duo Chris de Sarandy, hezké dobré ráno. Mám pro vás dobrou zprávu, protože za pár minutek tady budeme mít sobotní dopoledne. A pokud hledáte tip, co podniknout ve svém okolí, tak mrkněte na Slevomat. Najdete tam masáže, wellness, adrenalin i další zážitky za skvělé ceny. A dokonce navíc s extra slevou. Tohle chcete zažít. A já pro někoho z vás mám tady voucher v hodnotě 5000 korun v rámci naší narozeninové rulety. Takže pokud máte ve svém okolí někoho, kdo má, měl nebo bude mít narozeniny, tak po 9. hodině vyťukávejte pomalinku 800 937 937, zlaté číslo k nám do studia až po mé výzvě. Do té doby sama skvělá muzika. Nico Santos, Nickelback, Kamrat a nebo legenda, král všech králů, Michael Jackson.
1: Hit Radio. Co když vrah není zahradník, ale úplně někdo jiný? Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži Čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
3: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Radio FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
4: Ve čtvrtek bude mým hostem Martina Míšková, ředitelka kulturního a komunitního centra Přeštice. Město Přeštice letos slaví 800 let od svého založení a budou to velkolepé oslavy. Dorazí vzácní umělci jako Vojtadyk, Václav Noid Bárta, Kateřina Marie Tichá. Chystají se pivní slavnosti, festival vína, letní kino, no bude toho mnohem víc. Na co všechno se můžete těšit, uslyšíte v rozhovoru.
3: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pořadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Radio FM Plus.
5: Milujeme hokej. A vy? Pak si nenechte ujít exkluzivní NHL Global Fan Tour. Zjistíte, jak trénují legendy. Vyzkoušíte si práci s hokejkou, rychlost a přesnost vaší střelby. Bude i focení a autogramiáda z hráči NHL. 6. června v obchodním centru Olympia Plzeň. Olympia Plzeň.cz.

0: vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
1: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o 5% levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
2: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 9 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. 16-letí k volbám nejspíš v dohledné době nepůjdou. Navrhované snížení věkové hranice prvovoličů v obecních volbách o 2 roky na 16 let vláda ANO, SPD a motoristů pravděpodobně odmítne. Festivalová sezóna v Česku začíná. S rostoucím zájmem o koncerty a letní akce, ale přibývá i podvodů se vstupenkami. Pokračuje Tereza Genserková z D-testu.
4: Nejbezpečnější je nakupovat vstupenky přes oficiální stránky prodejce. Na něj zpravidla odkazuje přímo pořadatel akce. Naopak, při nákupu na online portálech, které vstupenky přeprodávají, nebo přes sociální sítě, je riziko problému výrazně vyšší.
3: Prodané vstupenky tam mohou být falešné, nebo je podvodník prodá více lidem najednou. Hokejisté Caroliny porazili domácí Montreal 6-1 a poprvé od roku 2006 postoupili do finále NHL. V boji o Stanleyův pohár se střetnou z Vegas. První zápas se odehraje v noci z úterý na středu. A teď pojďme do našeho regionu.
5: Amfiteátr pod hradem Loket zítra ožije. Chystá se totiž Den Karlovarského kraje a cyklostezky Ohře. Akce je zdarma a připravený bude program pro celou rodinu. Děti potěší tlapková patrola. Zaspívá zpěvač Martina Pártlová a svoji práci přiblíží složky IZS. Začátek je ve 12 hodin.
6: Autokar, ten prostě táhne. Tahejte taky. Autokar Žebrák. Tažná zařízení, nosiče, střešní boxy a přívěsy. Nakup a tahej. www.tažneautocar.cz.
7: Počasí pro dnešní den, polojasná obloha, k tomu příjemné denní maxima 22 až 26, takže ideální počasí vyrazit někam na výlet.
8: Štěstí na 6 písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život.
9: A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
7: Dobré dopoledne, 9:03. Já mám dneska tak dobrou náladu, protože vy jste skvělí, že posloucháte, píšete nám spousty zpráv, tak já jsem se rozhodla, že někomu z vás uděláme v této hodince radost. A nebude to ledajaká radost. Narozeninová ruleta s voucherem na 5 000 korun. Dle výběru vlastních zážitků nebo momentů, užití si něčeho pěkného, tak prostě dobře a pozorně poslouchejte. Nic víc dělat nemusíte. Do té doby samá skvělá muzika Šabuzi, anebo teď Alan Walker. Hezkou sobotu.
10: Hit Radio FM+.

Posloucháte Hit Radio 9 hodin 9 minut, něco hezkého si přejte, protože se říká, že když vidíte stejná čísla, že vám jdou takové ty zprávy ze zhora, nebo někdo rád říká, že z vesmíru. A teď, ale konkrétně z Hit Radia. A to v podobě skvělých hitů a muziky, protože nám tady z ničeho nic napsala posluchačka Lenka, která si přeje zahrát Mandraže motýly. Vzhledem k tomu, že láska je všude kolem nás, ona je čerstvě zamilovaná, tak já jsem si říkala, že tu zprávu přečtu, protože náhoda, i když já slovo náhoda nemám fakt ráda, protože náhody neexistují, všechno je tak, jak má být, tak my Mandraže motýly máme teď i v našem playlistu. A ona napsala: ahoj Leonko, prosím, až budeš hrát hity na přání k vaření, zahraj Motýly od Mandraže. Jsem čerstvě zamilovaná a pane bože, ta láska je tak krásná a cítit takové ty motýlky v bříšku. Děkuju moc, seš super, moc ráda vás posloucháme a ty máš neuvěřitelně dobrou energii a takovou pozitivní, ať už říkáš cokoliv, seš skvělá Leonko. Taky bych ti přála nějakou lásku, mějte se krásně, Hit Radio skvělý. Ježíš, to je moc hezký. A co se týče té lásky, tak já lásku mám nejenom v podobě svého 15-letého syna, protože to je ta nejkrásnější a nejsilnější láska na světě, taky rodičovskou lásku, přátelskou lásku, zvířecí lásku a mám i tu partnerskou, takže jsem taky po všech bodech šťastná a spokojená. A vy ostatní doufám taky. A co se týče teda Mandraže a motýlu, no tak dáme si je i text éteru Hit Radio přímo k vám.

0: Abrakadabra, a jak čarovala Lady Gaga, tak já taky čaruju a přivolávám někoho z vás, protože se bude roztáčet kolo narození nové rulety a dneska to bude i s nezapomenutelným zážitkem od Slevomatu, přátelé. Protože pro někoho z vás tady máme voucher v hodnotě 5000 korun, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte a chcete zažít a hlavně chcete si je pamatovat. Takže 800 937 937, pokud ve svém okolí máte někoho, kdo má, měl nebo bude mít narozeniny, to je naše podmínka, tak volejte právě teď a těším se, komu z vás uděláme opět dneska radost.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu. Farmapark Dobřany, tady je to boží, lepší místo pro děti, najdete je stěží.
3: Nazdar, já jsem Laura, jsem tady ta nejdůležitější, mám na starost lamy, velbloudy, dikobrazy, zebry a jestli mi nevěříte, tak se přijď na vlastní zobák přesvědčit. Farmapark Dobřany,
4: zvířátka a skákací hrady, tady nás.
5: Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Vayamos, compañeros. Hezké dopoledne.
1: Basta.
0: Basta, ano. Až mě to překvapilo, říkám, tady někdo mluví. Každopádně, kolo narozeninové rulety 9.30 se jde roztáčet pro někoho z vás právě teď. A já se ptám, koho máme na telefonu. Halo, halo, kdo je tam?
2: Halo, halo, telefonu Mirka.
0: Ahoj Mirko, odkud voláš?
2: Ahoj Leonko, volám zrovna z profi kuchyně. Jsem na kurzu vaření.
0: Ježiš, no to je skvělý. A co nám dneska dobrého uvaříš?
2: Dneska to budou hlušky.
0: Koho?
2: Halušky.
0: Jo, halušky je. Yeah. Slaninka, zelíčko. Ježiši Maria, no já bych si dala. A k tomu malé pivečko.
2: No, prosím tak to pivečko nebude, ale bude tam slaninka.
0: Mirečko, prozraď nám, kdo ve tvém okolí má nebo měl, či bude mít narozeniny.
2: Měla a byla to moje, je to jedna z mých nejlepších kamarádek, Janička.
0: Janička, dobře, potřebujeme znát datum, kdy měla?
2: 21. května.
0: Takže 21. května, už to tady vyťukávám a jdeme na pravidla. Zahrajeme ti tři hudební ukázky z datumu 21. května, kdy tvoje kamarádka Jana měla narozeniny. Na tobě bude jednu z těch ukázek si vybrat. Jsou to hity, které ovládaly hudební žebříčky světových hitparád po celém světě. Ale pozor, na tobě bude pouze vybrat jeden jediný hit a nemůžeme se k jednotlivým ukázkám vracet. Jdeme na to?
2: Jdeme na to.
0: Tak roztáčíme kolo narozeninové rulety poprvé právě teď. Legendární Gypsy Kings a Bailami.
2: Tak to bereme všemi deseti.
0: Fakt? Máš je ráda?
2: Ano, miluju.
0: Já si myslím, že to je takový ten hit, který rozvrtí úplně každýho.
2: Ano, souhlasím.
0: Dobře. Tohle bylo teda rychlý, ale naprosto souhlasím. Strašně dlouho jsem tuhle věc neslyšela, tak si dáme za chviličku z Eteru Hit Rádia pro tvoji kamarádku Janičku. Ale teď máš ty ten správný čas, aby si jí mohla sdělit, cokoliv si přeješ. Pojď na to.
2: Tak já bych ji určitě chtěla popřát hlavně hodně zdravíčka, protože to jediný si bohužel za peníze nekoupíme. Mm-hmm. Ale do života jí přeju jenom štěstí a jen to nejlepší, protože si to opravdu zaslouží, je to naše zlatíčko.
0: To je krásný. Já chci taky takovou kamarádku. Ne, já mám taky takový kamarádky, takže já jsem za ně taky strašně vděčná. Každopádně krásný přáníčko a jestli si dobře pozorně poslouchala, tak ty víš, že v rámci narozeninové rulety tady máme vždycky partnera nějakého, který nám dává takové ty nezapomenutelné vzpomínky. No a dneska, pokud třeba hledáš tip, co podniknout ve svém okolí, tak stačí mrknout na slevomat.cz i naši posluchači a najdete tam masáže, wellness, adrenalin, taky další zážitky za skvělé ceny. Nyní navíc s extra slevou, takže slevomat.cz, tohle prostě chcete zažít a ty to teď zažiješ, protože dostáváš trom tradá voucher na 5 000 korun.
2: Ježiš, děkuju.
0: To si myslím, že udělá radost takhle v sobotu dopoledne, co?
2: To určitě, obrovitánskou.
0: A teď otázka, využiješ to pro sebe, anebo to věnuješ svojí kamarádce Janičce, anebo taky si to holky užijete spolu?
2: Já si myslím, že si to užijeme spolu.
0: No tak skvělý, gratulace veliká, takže slevomat.cz, ostatní posluchači se můžou podívat a nebojte, budeme soutěžit dál. No a za tebou a tvojí kamarádkou Janičkou. Už Gypsy Kings, Bailami, měj se krásně, ahoj.
2: Ty taky, ahoj.
0: Ahoj. Takhle jednoduchý, přátelé, to je. Takže mrkněte slevomat.cz a nebojte, my zase pro vás něco vymyslíme. Jsme Hit Radio.

0: Plus Break Your Hearts Eteru Hit Rádia. Za minutku 9:45. Hezké dopoledne. Nezapomeňte sledovat naše sociální sítě, kde jsme jako Hit Rádio. Budeme vám neskutečně vděční, protože i online, tam, kde se nacházíme, ať už Facebook, Instagram, TikTok a další různé platformy, tak tam je spousty zajímavých informací a hlavně takových těch záběrů z backstage, takže Hit Rádio všude na vašich účtech. Můžete si nás přidat, my budeme rádi, a kdybyste chtěli i moji maličkost, tak Lea Giongiosi. Teď už další muzika, Mirai, Script, Will.i.am, anebo Ella Henderson, Rudimental a jejich Alibi.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Bivoy, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
2: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
3: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Hit Radio. Hit Radio.

0: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
1: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90. Až do 2. června.
1: Kaufland.
3: Mami, proč máme vysavač s myčkou od Konceptu?
4: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač s myčkou podlah vytí...

0: Autokar, ten prostě táhne. Tahejte taky. Autokar Žebrák. Tažná zařízení, nosiče, střešní boxy a přívěsy. Nakup a tahej. www.tažneautocar.cz.
1: Počasí pro dnešní den, polojasná obloha, příjemných 22 až 26 stupňů Celsia. Tak si ho užívejte naplno.
2: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hitrádiem a Leonou Děnděši.
1: 9:50, my nezastavujeme, pokračujeme dál, před námi Tom Odell, Five and Queen, spousty skvělé muziky, dobré nálady, díky, že posloucháte.
2: Hitrádio FM+.

Je sobota 30. květen a my pro vás máme skvělou zprávu. Možná někdo jste to už zaregistroval, že barbarovská královna Rihanna čeká dvojčata. Odpálila to humorem, žádná taková ta přehraná romantika. Prostě jednoduše oznámila, že jí za tři a že prostě může sníst toho, kolik chce. Je to neskutečný kontrast. Na jedné straně miliardové impérium Fenty a na druhé straně taková ta syrová realita, kdy se prostě potřebujete jenom pořádně najíst, protože uvnitř vás roste fotbalový tým třeba, ne? Fascinuje mě prostě takový ten její klid. Má doma dvě malé děti, teď čeká další dvě děti. Komu se to stane, že dvakrát čeká dvojčata? A přesto vypadá, že má všechno pod kontrolou a ještě u toho řídí velkou firmu. Je to povzbuzení pro všechny ty mámy, co se cítí provinile, když řeší pracovní maily, ukojení, co si budem. No a když už se bavíme o Rihanně, tak si pojďme dát i teď z éteru Hit Rádia a její jeden z nejznámějších songů Umbrella. A mimo jiné, to znamená deštník a myslím si, že ten pro dnešní den někdo z nás bude potřebovat.

0: Posloucháte Hit Radio a až dneska půjdete vy pracující třeba z práce domů nebo někdo z nákupu, z procházky, z výletu, tak prosím vás, stavte se pro nějakou kytičku nebo nějakou flašku, něco dobrého a rovnou zazvoňte u těch lidí, co bydlí vedle vás, jo? Samozřejmě pokud máte dobré vztahy a pokud ne, tak se můžete vlastně seznámit, protože dneska je tady svátek sousedů. Nevím jak vy, já svoje sousedy téměř neznám, až kromě jednoho pána, který mi velmi často nadbíhal, tím toho zdravím, že mi nechával u auta květiny, nebo mě dokonce pozval na domácí knedlíky. Nevím, co tím chtěl říct, ale prostě je to hezký, takže svátek sousedů je dneska, vznikl v roce 1999 v Paříži a rychle se šíří, aby ne. Já bych řekla, že to je docela super důvod i k takové té skvělé třeba sobotní párty. Ono totiž mít dobrého souseda je jako jackpot, protože to taky může být solidní peklo, že jo, co si budem. Je pravda, že ne s každým sousedem se dá slavit, takže dneska na ty sousedy a my pokračujeme dál ve skvělé muzice. Dermot Kennedy za moment.
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: Potřebujete někdy vypnout, někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
3: Ty si děláš srandu, tohle si na sebe nevezmeš.
4: Drž mi kabelku.
3: OK, to jsem nečekala.
2: Olympia Plzeň, místo, kde se s ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou. Vaše centrum Olympia Plzeň.

0: na www.levnězčiny.cz.
1: Oh, špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

3 minutky po půl jedenácté. Pink A Million Dreams. Posloucháte Hit Radio. A s vámi taky Leona. Doufám, že se máte báječně, pokračujeme dál. Mně se to teď říká nesmírně těžce a snažím se u toho oprostit od všech negativních pocitů vůči těm nádherným bytostem, kterým říkáme naše milované zlaté děti. Přesto to cedím pouze přes stisknuté zuby a s hlasem chvějícím se závistí, přátelé, protože přesně za 4 týdny ode dneška bude první den prázdnin, 2 měsíce volna. Tak je mi jasné, že učitelé mezi vámi v tuto chvíli omdleli tou nádhernou představou, i když já jsem vlastně taky pedagog a učitelka a volno mít teda moc nebudu, ale všem ostatním tiše závidím. Takže ať už si to budete užívat jakkoliv, hlavně si odpočiňte. My ostatní se musíme připravit na to, že ty bazilišky budeme mít doma, jestli pak už pro ně máte program. Nemáte? No, tak je asi nejvyšší čas začít, přátelé, kamarádi. Posílám další skvělou muziku, David Stipka, Benji, Smiley Cyrus a nebo Pretty Fly, Offspring právě teď.

0: Benjis, David Stipka o lítání. A pokud chcete slyšet oblíbený song z Eteru Hit Rádia, tak budou po 11. hity k vaření. To znamená, že budeme hrát 60 minut pro vás. Hity jenom podle vás. A když nám k tomu napíšete, co ještě baštíte a vaříte, tak budeme jenom rádi. 777 937 777. Psát můžete právě teď za chviličku Bon Jovi, Christina Perry a nebo Roy Dalton.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
2: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
3: A tava!
4: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticket Portál.
5: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
6: V hodnotě 500 korun zdarma.
7: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
6: A dárek je váš, tak ušetřete
8: si. Tisku levně CZ.
9: Náplně hned.

0: Vážení klienti, realitní kancelář Pubec je léty prověřená realitní kancelář s tradicí a srdcem. Přijďte, rádi pomůžeme i vám. Vaše Šárka Pupcová.
1: www.pubec.cz.
2: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
3: Kaufland.

0: Plývá to ze studie ekonoma Štěpána Křečka, prezentované na Vysoké škole ekonomické v Praze. Dnes je pro českého spotřebitele téměř vždy výhodnější koupit cigarety za hranicemi, zejména v Polsku, píší to Novinky.cz. Zelená úsporám už nebude jako dřív. Nejvyužívanější dotační program po více než 17 letech mění podobu, což může způsobit polevení zájmu žadatelů. Jak přesně budou programy fungovat, říká ekonom Lukáš Kovanda.
1: Už nebudou opřeny o přímé dotace, ale v uvozovkách pouze o bezúročné úvěry. Celkově vlastně v rámci programu Zelená úsporám a pak Nová zelená úsporám už Češi vyčerpali zhruba 109 miliard.
0: Jde totiž o vůbec nejvyužívanější možnost státní podpory. Tenistky Karolína Muchová ani Marie Bousková do osmifinále Roland Garros nepostoupily. Nasazená desítka Muchová podlehla ve třetím kole 170. hráčce světa, Švýcarce Teichmannové. Bousková prohrála s nasazenou osmičkou ruskou Andrejevovou. A teď pojďme k nám do regionu.
2: Chtěli byste krátce nakouknout do dávné staré Plzně? Vydejte se dnes do starého Plzence, kde od 13 do 18 hodin ožije malá strana. Slavnostní akce u příležitosti založení staré Plzně nabídne souboje rytířů, divadelní představení nebo komentované prohlídky. Ze západu Čech Bára Purkartová.
3: Autokar, ten prostě táhne. Tahejte taky. Autokar Žebrák. Tažná zařízení, nosiče, střešní boxy a přívěsy. Nakup a tahej. www.tažneautocar.cz.
4: Počasí pro dnešní den jasná až polojasná obloha, nejvyšší denní maxima 22 až 26 stupňů Celsia.
5: Štěstí na šest písmen, víkend, žádná práce, jenom život.
6: A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděší na Hit Radio.
4: Hrajeme hity na přání k vaření jenom podle vás. 60 minut budete rozhodovat o tom, co Hit Radio bude hrát. Pište si na 777-937-777 nebo na můj Instagram Lea Giongiosi a těším se, co hezkého to bude. Chtěli jste Anetu Langerovou? Bude taky Mark Ember. No a pak je to na vás, tak pište a jdeme na to právě teď.
6: Hit Radio FM Plus.

0: chrám.
1: Srdco tepec, éteru Hit Rádia, my pokračujeme dál. Píšete nám na 777-937-777. Pište dál nebo posílejte hlasovky. Je tady posluchačka Lenička. Ahoj Leonko, přeji krásný den. Dneska pouštěj prosím pecky jako hrom. Děláme zahradní párty pro taťku k jeho 80. narozeninám. Vařím, peču, smažím a ať mi to jde hezky od ruky. Děkuji Lenka. Tak Leničko, tatínkovi přejeme samozřejmě všechno nejkrásnější, hlavně to zdravíčko, ať stále tak pevně slouží a doufám, že tenhle song od Cool The Gang tě protočí trošku u teploty, když vaříš, pečeš, smažíš. Celebration. Tak taťuldo, všechno nejlepší. Leni, užijte si dnešní party a vy ostatní, co bude dál, rozhodujete vy. 777-937-777. Teď už Cool The Gang a Celebration. Hezkou sobotu.

0: Hity na přání k vaření jedeme, nezastavujeme, píše nám tady Martina. Ahoj Lonko, prosím, zahraj nám duet Lady Gaga Bradley Cooper Shallow. Strašně dlouho jsem to u vás neslyšela. My dneska budeme grilovat a čekáme taky narozeninovou oslavu našeho Jiříčka a naší Peťulky. Rádi vás posloucháme, tak nám to prosím zahraj, udělala by si nám velikánskou radost. Tak jo, zahraju a ráda, protože je pravda, že ani já jsem tenhle song dlouho neslyšela. Jeden z nejkrásnějších duetů. Lady Gaga, Bradley Cooper, film Zrodila se hvězda, krásný, doporučuju. Tak za chvilku Shallow z Eteru Hit Rádia.
1: Jsou tady.
2: Jsou tady.
3: Jo, jsou tady.
4: Jsou tady.
2: Řekni to všem.
5: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
2: Jsou ještě tady?
6: Jsou tady.
7: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
8: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
9: Tak dobře poslouchejte.
8: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
10: House Running.
9: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
8: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
9: Budete viset 101 metrů nad zemí.
8: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
11: Maminko!
9: Prostě pořádnej adrenalin.
8: Tenhle zážitek najdete pouze na
10: Firma na zážitky
9: CZ.
12: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
13: Hit Radio.

0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: hity na přání k vaření. Někoho z vás bych chtěla teď na telefonu. 800 937 937, pojďme vysílat společně. Pokecáme, jaký máte víkend, jaký jste měli ten pracovní týden a hlavně zahrajeme něco, co byste rádi teď slyšeli z Éteru Hit Rádia. A pokud má někdo z vás něco na srdci, tak to můžete skrz Éter tomu dotyčnému sdělit. Takže volejte právě teď 800 937 937. Kdo je na telefonu?
1: Haló, dobrý den, já jsem se dovolal.
0: No, ty jsi se dovolal, kdo pak tam je?
1: Hustý, dobrý den, tady Eda.
0: Hustý, ahoj Edo, je to hustý, viď?
1: No mega.
0: Kolik ti je, Edo?
1: 10 a teď mi bude 11.
0: Ježiš, no to je skvělý, to jsi tak ve čtvrtý třídě?
1: V pátý.
0: V pátý dokonce, jo. A co děláš, teď prozradíš?
1: Teďka jedu za dědou na jeho pláž na Den dětí.
0: Ježiš, to je skvělý. A s kým jsi v autě?
1: S mamkou.
0: Tak zdravíme maminku. Jak se jmenuje?
1: Bára.
0: Tak zdravíme maminku Barču. A co vám zahrajeme na tu šťastnou cestu?
1: Tak já mám rád skupinu The Clash, takže bych poprosil Should I Stay or Should I Go?
0: Should I Stay or Should I Go? Je to ono?
1: Ano.
0: Mám to tady. A pro koho to bude?
1: A, tak pro mého kamaráda Tondu, který se bohužel nedostal na tu školu, kam jsem se dostal já.
0: To je škoda, ale tak ono to určitě vyjde třeba na podruhé, co?
1: To jo.
0: Tak mu budeme držet palce i u nohou. Vy si užijte Den dětí u dědy. A co dneska budete baštit?
1: Asi nějakého busta.
0: Ježíš, to bych si dala taky. Tak pozdravuj maminku Barču, volume doprava a užijte si tu píseň. Ahoj.
1: Naschledanou.

0: Rádio.
1: Nehledejte ztracenou kartičku do knihovny. Vyhrajte zásobu knih na celé léto. Poslouchejte Hit Rádio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Trilery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Kaufland.
6: Jsou tady.
5: Jsou tady.
7: Jo, jsou tady.
3: Jsou tady.
5: Řekni to všem!
3: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
5: Jsou ještě tady?
8: Jsou tady.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
1: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami? Ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: Zprávy a Vladan Hýl. V Česku přibývá dětí, které chodí na soukromé střední školy. U velké části z nich to přitom není o volbě alternativního směru, ale spíše vynucená varianta, protože veřejné školy nestíhají, a to hlavně v Praze. Po několika desítkách minut byl dnes dopoledne obnoven provoz na mezinárodním letišti v Mnichově. Přerušen byl kvůli dronu. Podezřelý letící objekt spozoroval jeden z pilotů. Pro vzlety a přistání byly uzavřeny obě runveje. Do pátrání po dronu se zapojily i helikoptéry. Hokejista Tomáš Hertl si zahraje finále play-off NHL po 10 letech. Český útočník se probojoval do závěrečné série o Stanleyův pohár v roce 2016, kdy podlehl se San Jose v 6 zápasech Pittsburghu. Tentokrát se o cenou trofej utká v barvách Vegas s Carolinou. A teď pojďme k nám do regionu.
7: Amfiteátr pod hradem Loket zítra ožije. Chystá se totiž Den Karlovarského kraje a cyklostezky Ohře. Akce je zdarma a připravený bude program pro celou rodinu. Děti potěší tlapková patrola. Zaspívá zpěvačka Martina Pártlová a svoji práci přiblíží složky IZS. Začátek je ve 12 hodin.
8: Autokár, ten prostě táhne. Tahejte taky. Autokár Žebrák. Tažná zařízení, nosiče, střešní boxy a přívěsy. Nakup a tahej.

0: But you're just a boy.
1: Hezké sobotní odpoledne, máme tady pro vás skvělý tip, takzvaně super tip pro Českou republiku, protože jedna z hospod v hlavním irském městě Dublinu přišla s takovou unikátní akcí. Svým návštěvníkům nabízí pivečko úplně zcela zdarma a to jenom výměnou za pytel odpadků, které nazbírají v okolí, což je prostě naprosto geniální nápad. No a samozřejmě to funguje, že jo, co si budem, do půl kilometru od restaurace nenajdete žádný čurbec, což je naprosto skvělý. Akorát si to nedovedu představit, jak by to vlastně fungovalo tady u nás v české zemi milovníků piva. Tady by prostě dobrý štamgast pro smítko i přes plot skočil. No ne? Teď už další muzika, hezkou sobotu.

Sobota odpoledne posloucháte Hit Radio, tak je důležité připomenout, abyste nezapomněli, že od pondělí ve snídani šampionů s Míšou a Jasmin zase soutěžíme o dovolenou s Invií za 40 000 korun. A to je hezká dovča. Stačí si ráno správně tipnout výherní sedačku v našem fiktivním letadle a to je úplně všechno. Tak já vám držím pěsti, ať máte to štěstí.

0: Jdete jen stěží.
1: Nazdar děti, jestli mě ještě neznáte, tak já jsem alpaka. Miluju drbání za ušima a chození na procházky. No tak, kde vězíte?
2: Farma Park Dobřany.
3: Zvířátka a skákací hrady, tady nás to baví.
1: Jo, a abych nezapomněla, mám tu spoustu skvělých kámošů. Tak šup, už se na vás těšíme.
4: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
5: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
6: Kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: mrtvého a do třetice žraloka udeří do čumáku, je prosím vás naprostý nesmysl. Si to tady na netu kontroluju a koukám, že byste měli stejný úspěch, kdybyste si před jedem lehli, žraloka vysáli a medvěda udeřili do čumáku, ne? Radši si vezměte mobil, zeptejte se AI, ta ví, co vždycky dělat. To bude kolikrát bezpečnější, takže pokud vám teda žralok dá alespoň tu minutku, že jo, co si budem. Teď už další muzika. Hezké odpoledne.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio FM+. Come on.

0: Hit Radio v plném proudu, hezké sobotní odpoledne. Já se s vámi pro dnešní den loučím, byla s vámi Leona Dienděši, těším se zase zítra v 7 hodin ráno a vy pokud možno užívejte si toho dne. Měli jsme skvělé ráno, dopoledne, částečně i odpoledne a budeme neskutečně rádi, když s námi zůstanete dál. Skvělá muzika, dobrá nálada, co víc si přát. Tak zítra v 7 hodin ráno na značkách. Čau.
1: Hit Radio FM Plus.
2: Zlepši si náladu.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
4: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
5: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
6: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
5: A dárek je váš, tak ušetřete s
7: tiskulevně.cz.
8: Náplně hned.
1: Hit Radio. Když led hoří pod bruslemi, rodí se ty největší momenty. Rychlost, tvrdost, euforie. Prožij mistrovství světa s hokejovým servisem Hit Radia. Mega hokej, mega emoce. Hokej je lepší s Hit Radiem.
9: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.

0: Parádní sobotní odpoledne, máme 2 minutky před 13. odpolední a jdeme na nejlepší dopravní servis na západě Čech. Pozor si dávejte v Jáchymově na Karlovarskou, konkrétně v ulici Karlovarská, kde jsou sobě 2 osobní auta. Jinak je aktuálně na silnicích klid, pokud tedy nepočítáme práce na silnici, které jsou na západě Čech v plným proudu, samej zužený pruh, samá výkopová práce, tak pevný nervy za volantem. No a pokud byste věděli o něčem aktuálním, pište na náš WhatsApp 720 870 230.
1: Ahoj, já zdravím všechny příznivce pořádné zábavy a zvu vás 5. června se skupinou Quattro do letního kina Příbrami. Pořádně to tam rozjedeme, bude to mejdan podle plánu. Vstupenky si můžete zakoupit v síti Go Out. Máš, Michal David.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM Plus.
0: 13 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Většinu Čech a část Moravy zasáhnou dnes a v neděli silné bouřky. Doprovázet je může krupobytí, přívalový déšť i vítr o rychlosti více než 70 km za hodinu. V deštích může hlavně zítra místy spadnout až 30 mm srážek, tedy 30 litrů na metr čtvereční. Hrozí zaplavení sklepů či podjezdů anebo rozvodnění menších toků. Po několika desítkách minut byl dnes dopoledne neobnovený provoz na mezinárodním letišti v Mnichově, který byl přerušený kvůli dronu. Podezřelý letící objekt spozoroval jeden z pilotů. Pro vzlety a přistání byly uzavřeny obě ranveje. Do pátrání po dronu se zapojily i helikoptéry. Cenu Evropské unie za literaturu letos dostala česká spisovatelka Dora Kaprálová za román Mariborská hypnóza, který vydalo nakladatelství Větrné mlýny. Sedmičlenná porota, složená z literárních odborníků, Kaprálovou vybrala ze 14 nominovaných kandidátů. Letošní laureátka byla vyhlášena v pátek na Mezinárodním knižním veletrhu ve Varšavě.
5: Hokejový servis Hit Radio.
0: I dnes samozřejmě pokračují další boje na hokejovém mistrovství světa. Bohužel bez účasti

0: Autokár, ten prostě táhne. Tahejte taky. Autokár Žebrák. Tažná zařízení, nosiče, střešní boxy a přívěsy. Nakup a tahej. www.tažneautocar.cz.
1: Foukej, foukej větříčku, to dneska na západě Čech rozhodně platí. Máme větrno, do toho oblačnou oblohu, sem tam nám může sprchnout nebo zahřmět. Ale teploty jsou příjemný, mezi 25 až 28 stupni Celsia, na horách do 24.
2: Hit Radio FM+.
1: No dobrý den, moji zlatí, Bára Plinzelner vás zdraví na západ Čech, konečně zase spolu. Já teď měla chvilku pracovní prázdniny, kdy jsem jezdila jednu taneční soutěž, ale už jsem zpátky a to v plný polní a neskutečně jsem se na vás všechny těšila. A že máme co probírat dneska jak jinak než všechno důležitý, takže informace z hudebního světa, taky ze západu Čech a přidáme co jiného než skvělou muziku. Jdeme na to!

a Paci. Tak znám děti, co milují tuhle písničku a změnili si ji na Paci Paci, takže tleskání. Což bychom na Hit Radio FM Plus měli teď 10 minutek po 13. hodině rovnou aplikovat a zatleskat takhle pěkně všem maturantům, kteří úspěšně složili maturitní zkoušku. Letos šlo na potítko víc jak 92,5 tisíce studentů, no a z nich uspělo neuvěřitelných 86 tisíc z nich. Alespoň teď jsou to aktuální výsledky. Teď už dobíhají jenom ústní maturity, ale většina už může úplně s klidem plánovat léto. Ti ze základech si budou muset ještě měsíc přesně na den počkat na ty prázdniny. Ale ti, kteří ve zkoušce náhodou a neuspěli a zkoušku dospělosti úplně nedali na první dobrou, no stres, hele. Hvězdy září v září, to si pamatujte.

0: These beautiful things that I've got.
1: Beautiful Things a Benson Boone na Hit Radio FM+. A když jsme u těch super překrásných nebo úžasných věcí, tak ve 13:17 se na chvilku k úžasným věci vrátíme. Já jsem totiž před chvilkou mluvila o tom, že nám pomalu skončily maturity pro letošní rok, tedy myslím na ty na první pokus, jo, a študáci mají o měsíc prodloužený prázdniny. A tedy samozřejmě, jak říkám, pokud nevyhořili a nepůjdou ještě v září. No a já bych se ráda zeptala vás, milí posluchači zlatí, na vaší maturitu. Jak na ní vzpomínáte, jestli jste u ní zažili něco zajímavého, neli bizardního? Já maturovala před hodně lety, ale doteď si pamatuju, jak jsem jela v krásném červeném kostýmku vlakem a doteď to vidím. Měla jsem totiž v termosce kafe s mlíkem. Já to zkrátím, ať tady nemluvím o tom dlouho. Na potítko jsem přišla jako prase, doslova do písmene. Jak košile, tak sako, strašný, batika, totální, hotovo. Takže co vy, pamatujete si třeba ještě otázky? Já bych možná dala dohromady angličtina, která není úplně mojí silnou stránkou, ale vytahla jsem si friendship, jako tak to jsem dohromady dala. A možná ještě nějakou tu biologii, no. Ale já bych byla ráda, kdyby vy jste se podělili se mnou a o tu vaši maturitu. Pište na WhatsApp 720 870 237 a rozhodně si nějaký ty došlý odpovědi dneska přečteme.
2: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
3: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláčkuře i hranolky.
2: Všechno najednou?
4: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
5: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
8: Nové All for Hockey CCM v OC Plzeňka. Výbava, servis a navíc střelnice, kde si všechno rovnou otestuješ. All for Hockey CCM. Gerská 34. Pro všechny, co milují hokej.
9: Farma Park u Toma! Farma Park u Toma! To nic nepřekoná! To je úplný zvířátkový raj! Hřiště, zážitky se zvířátkama, zábava celý den!
10: Farma Park u Toma letce u Plzně vyhrává!
9: Jo, hurá!
10: Farmapark u Toma CZ.
11: U Toma, tam to všechno začíná.
12: Kaufland.
13: Jsou tady.
12: Jsou tady.
13: Jo, jsou tady.
14: Jsou tady.
12: Řekni to všem!
15: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
12: Jsou ještě tady?
16: Jsou tady.
17: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
18: A tava!
19: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
17: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
19: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
20: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
21: Hit Radio FM+.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

Close Your Eyes, to je název písničky, tedy Zavři oči od Lukase Estrady a Trips na Hitradio FM+. Tak zavřete oči a představte si třeba, že jste zpátky u maturit. Jestli chcete nebo ne, to nechám na vás. Každopádně moc díky za všechny odpovědi, co nám přišly na Hitradiovský WhatsApp. Já jsem se totiž ptala na vaši maturitu a jestli se vám stál nějaký bizar třeba. Napsal Michal Zekřenov. Ahoj Báro, moje maturita. Konkrétně u ní byla jedna velká katastrofa, na kterou vzpomínáme na slučákách každý rok. Protože mě bylo nervozitou špatně od žaludku, poradil mi kamarád, než jsem šel dovnitř, abych si dal na ex kolu. A tak mi pro ní skočila moje tenkrát holka Milča. Exnul jsem jí a přímo při otázce z češtiny, když jsem si vytáhnul z literatury český underground, jsem prostě všechno vrátil zpátky. Na lavici. Prostě cože? Tak Michale, tohle myslím, asi jiný odpovědi úplně jako nepokoří. Díky za podělení se s námi. Musím říct, že tohle se k maturitní otázce českého undergroundu docela hodilo. Taky pěkný underground. A nenapsal si, jestli si přes tuhle nehodu tu maturitu vůbec udělal na poprvý, ale věřím, že už jenom z tohohle důvodu učitele přimouřili oči. A hlavně máš do konce života vážně na co vzpomínat. A proto je ten život i z tohohle důvodu krásný. No a o tom ví svoje i kapela Krištof právě teď. Tak užívejte.

0: Takový hlas, co? Luis Capaldi, Survive na Hitrádiu FM+. Máme 13 hodin 40 minut a jdeme na chvilku do světa AI a církve. Že to nejde dohromady? No, vlastně fakt úplně ne. Papež Lev 14. teď překvapil svět možná víc než někteří technologové a vizionáři. A ve svý vůbec první encyklice totiž věnoval desítky stran umělý inteligenci a prohlásil, že AI musí být takzvaně odzbrojena. Ne tedy zničená, jak se objevilo i na sociálních sítích, ale zbavená logiky moci, kontroly a války. Papež totiž varuje před autonomními zbraněmi, taky sledováním lidí a tím, aby o důležitých věcech zkrátka rozhodovali algoritmy místo člověka, že je to absolutní blbost. A podle ní má totiž technologie sloužit lidem, ne je ovládat. No a zajímavý je, že umělou inteligenci označil na druhou stranu za jednu z největších výzev současné civilizace. Takže otázka dne na nás všechny. Jsme ještě pány technologií, nebo se pomalu stáváme jejich zaměstnanci? Víte, co se říká? A dobrý sluha, špatný pán, možná, že to v té AI pomalu začíná platit. Protože kolikrát třeba právě na sociálních sítích vidíme něco, co je absolutně mimo. Absolutně mimo. No jo, každý si řekněme sami. Já bych se podepsala pod toho svatýho otce.
1: Hit Radio. Co když vrah není zahradník, ale úplně někdo jiný? Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži Čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
3: Přesvědčte se o kvalitě u tradiční české firmy Postele Losiná. Vystaveno máme až 180 postelí.
4: Postele Losiná, tam den začíná. Postele Losiná, tam i usíná.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.

0: Hitrádia FM+.
1: My s Davidem, my máme jednu super schopnost.
2: Ano, nevím, jestli to umíte i vy, ale my dva umíme... Vle.
1: Všechno podojit.
0: David a Jakub, každý všední den od 3 na Hitrádiu FM+.

0: Ano, David, Anik Summer nám zavřel hodinu těch největších hitů na Hit Radio FM+. No a my valíme na dopravu. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Opatrně v ulici Pražská v Chebu, kde máme hlášenou nehodu dvou osobáků. Jinak kromě prací na silnicích a dlouhodobých uzavírech není aktuálně žádný jiný trouble. Kdyby náhodou přeci jenom něco, tak pište informace na náš WhatsApp 720 870 237.
1: Dobrá zpráva z Plzeňského kraje.
2: Plzeňský kraj chce v Tachově postavit nový studentský areál střední průmyslové školy Tachov. Půjde o moderní kampus s kapacitou až pro 600 studentů. Rozšíří se také studijní obory a součástí budou sportoviště nebo domov mládeže. Kraj a město už k projektu podepsali memorandum. A jak říká hejtman Plzeňského kraje Kamal Farhan, pro Tachovsko je to nejvýznamnější projekt pro vzdělání v regionu.
3: Vím, že Tachovsko dlouhodobě řeší výzvy v oblasti vzdělávání a proto jsme s městem Tachov hledali konkrétní řešení. Dnes totiž téměř polovina žáků odchází za středoškolským vzděláním mimo okres a řada z nich už se nevrací. To není dobře, chceme to právě stavbou nového areálu změnit. Kvalitní škola, širší nabídka oborů a moderní zázemí totiž můžou mladé lidi v regionu udržet a zároveň tak přispět k dalšímu rozvoji Tachovska, což je jeden z našich cílů.
2: Co všechno nový studentský kampus nabídne?
3: Tak třeba moderní učebny, jak už bylo řečeno, sportoviště, jídelnu a také lepší dosah do centra města, protože právě v blízkosti historického centra Tachova nový kampus vznikne, takže studenti budou mít vše po ruce. Zároveň nabídneme studentům i nové obory a vedle tradičních technických to budou také obory pedagogické, ekonomické, sociální a nebo zdravotnické. Chceme tak vycházet hlavně z potřeb regionu a aby studenti našli co nejlepší uplatnění na trhu práce.
1: Dobrou zprávu z Plzeňského kraje najdete i na webu plzeňský-kraj.cz.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM+.
0: 14 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Při zahájení programu aviatické pouti v Hradci Králové se zranili dva parašutisté z výsadkové jednotky s Chrudimi. K nehodě došlo během seskoku z vojenského letounu Kasa. Seskok totiž komplikoval silnější boční vítr. Okolnosti události se stále vyšetřují. Průměrná mzda v soukromém sektoru v tuzemsku opět rostla. Meziročně se zvýšila o 9% na 48 967 korun. Růst patřil k nejrychlejším ve středoevropském regionu. Ve srovnání zemí Vyšegrádské skupiny jsou české mzdy druhé nejvyšší po Polsku. Do baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku se dnes při Zdislavské pouti vrátila nedávno ukradená lebka svaté Zdislavy. Jejímu předání přihlížela zaplněná bazilika. Na hlavní bohoslužbu dorazilo několik set lidí, včetně policistů, kteří se o nalezení cenné relikvie zasloužili. Hvězda Los Angeles.

0: Pro jistotu, jestli se chystáte někam ven, třeba na výlet, přibalte deštník nebo pláštěnku, kdyby náhodou. Ale teploty jsou stále příjemný, mezi 25 až 28 stupni Celsia, no a na horách do 24.
1: Hit Radio FM+.
0: Krásnou sobotu, doslova provzdušněnou čerstvým jarním vzduchem. K tomu startujeme další hodinu, otvíráme song od Davida Getty.

vydání Linking Park na Hit Radio FM Plus ve 14 hodin a 10 minutek. Když vám teď řeknu, že krávy nosí brýle pro virtuální realitu, asi si řeknete, že je ten svět už úplně vzhůru nohama. Jenže toto je pravda. Tohle se skutečně stalo. V rámci experimentu dostali některé krávy v Americe speciálně upravený brejle pro virtuální realitu, ve kterých viděli zelení letní pastviny místo stěn stáje. Cílem bylo zjistit, jestli budou klidnější, budou méně ve stresu a třeba i spokojenější. No a první výsledky na sebe nenechali dlouho čekat a nálada se opravdu zlepšila. Vědci dokonce museli upravit barvy virtuální krajiny tak, aby odpovídaly tomu, jak svět vidí krávy. Takže zatímco my si ve virtuální realitě zkoušíme třeba být astronaut, letět na ten měsíc, závodit ve formuli a nebo být rytířem, tak některý krávy si nasadili brejle a vyrazili na pastvu a to neudělali ani jeden jediný krok. A teď upřímně, kdo z nás by občas taky nechtěl nasadit brýle a místo kanceláře vidět rozkvetlou louku? Já jo. Žež, teď jsem se možná pasovala do role toho zvířete. To je jedno.

0: Green Day na Hit Radio FM Plus, od mikrofonu vás zdraví Bára Plinzelner, máme 14 hodin 18 minut. No a jestli hledáte tip na víkendový výlet anebo hezkou fotku z Plzeňska, tak teď to vypadá skoro jako z obrázku nebo z pohádky mezi Dolní Lukavicí a taky mimochodem i směrem ke zřícenině hradu Vlčtejn. Tam totiž rozkvetla pole, ale nejsou to lidé, jaká pole. Oni totiž úplně změnili barvu krajiny. Jedno je plně netradiční, je totiž z fialového máku. No a o pár kilometrů dál zase září modrofialová svazenka. Právě ten kontrast barev teď láká lidi zastavit, vystoupit a fotit si to, protože to naživo opravdu působí hodně neobvyklé a je to nádhera. Konkrétně jde, jak už jsem říkala, o okolí Dolní Lukavice na jižním Plzeňsku a trasu směrem na Vlčtejn. Tak si to můžete zapsat za uši, do intimníčku a nebo klidně jenom do mobilního telefonu. Jenom připomínka, pole jsou soukromí, takže ideálně jen z okraje a nevstupovat dovnitř pro pána Jána. Ale i tak je to teď jedno z nejhezčích míst na focení na Plzeňsku, to jsem chtěla říct. A taky jsem chtěla říct, že za chvilku se dostaneme ještě k dalším čtyřem nádherným místům na focení. A to už nebude jenom na Plzeňsku, ale v celých západních Čechách. Tak si na to počkejte, za chvilku reklamy a další muzika a pak už zase já.
1: Nadechněte se a ochutnávejte plnými doušky. Tam, přímo u pramene, kde příroda nabízí své bohatství. Kde šikovní lidé tvoří prostředí pro vaše zážitky. To je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
2: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
4: Potřebujete někdy vypnout, někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
5: Ty si děláš srandu. Tohle si na sebe nevezmeš.
6: Drž mi kabelku.
5: OK, to jsem nečekala.
4: Olympia Plzeň. Místo, kde se s ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou. Vaše centrum Olympia Plzeň.
7: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
7: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
8: House Running.
4: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
7: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
7: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
9: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
7: Tenhle zážitek najdete pouze na...
10: Firma na zážitky.
4: CZ.
11: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
12: FM Plus.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

Tohle byla Miley Cyrus, minutku po půl třetí odpoledne na Hitrádiu FM+. Tak jestli přemýšlíte, kam o víkendu vyrazit na výlet v Plzeňském kraji, mám pro vás jeden opravdu hezký tip. Vlastně ne jeden, oni jsou rovnou čtyři. Jsou to totiž čtyři nový fotopointy místa Hitrádia FM+, která vznikla ve spolupráci s Plzeňským krajem. Jsou to totiž lokality, které jsou vybrané tak, aby si tam člověk udělal jak krásnou fotku, tak i zároveň si užil i samotný výlet. No a musím říct, že ty ohlasy vypadají naprosto parádně. Takže díky za to. Konkrétně jde teda o Klenčí pod Čerchovem, taky Nečtiny, Mladý Smolivec a Žinkovi. A každý z těchto míst má úplně jinou atmosféru. Od Šumavského podhůří až po klidný vesničky a zámek na Jižním Plzeňsku, který vidíte právě z těch Žinkov. Já právě Žinkovi právě otvírala. No a v Mladém Smolivci musím říct, že jsou fakt krásné místa. Takže ideální na procházku, zastavení i fotku.

Já vám musím říct, že minulý vstup před Spin Doctors, co právě dozněl z éteru Hit Radia FM+, tak ten se musela useknout, jelikož jsem se zakuckala, nešlo to vůbec zastavit. Takže jestli někdo říkal, hele, to je nějaká divná, tak jste to poznali dobře a tohle fakt nechcete. Takže ještě zpátky k těm fotopointům Hit Radia FM+, ať dokončím tu myšlenku a není to takový useknutý. Klenčí pod Čerchovem, Nečtiny, Mladý Smolivec a taky Žinkovi. Tak to jsou čtyři místa, kde se foťte a sdílejte, označujte Hit Radio FM+ a Plzeňský kraj, protože my to nesmírně rádi přesdílíme dál. A ještě jedna otázka, na kterou jsem se chtěla zeptat. Je tady někdo, kdo už zvládnul objet anebo obejít všechna čtyři místa? Pokud teda jo, tak jsem s fotkou. Klidně na WhatsApp 720 870 237. Rozhodně to zveřejníme. Stejně tak, jako budeme rádi, jak už jsem říkala, když nás budete označovat Instagram anebo Facebook Hit Radio FM+.

0: Zvuk ticha u nás rozhodně neuslyšíte. Tohle byly Disturb na Hit Radio FM+. Máme 14 hodin 40 minutek a teď už pokračujeme dál ve zpovídání, ať si užijete teď docelý jenom muziku. Těšit se můžete na Imagine Dragons, taky Evu Farnou a Miraje, mimochodem čerstvý tatínek, tak mu gratulujeme, taky Rianu a nebo Eda Sheerana. Za chvilku jsme zpátky a rovnou i se zprávama.
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort@group.cz.
3: Vážení klienti, realitní kancelář Pubec je léty prověřená realitní kancelář s tradicí a srdcem. Přijďte, rádi pomůžeme i vám. Vaše Šárka Pupcová.
4: www.pubec.cz.
5: Kaufland.
6: Jsou tady.
5: Jsou tady.
7: Jo, jsou tady.
8: Jsou tady.
9: Řekni to všem!
10: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
11: Jsou ještě tady?
12: Jsou tady.
13: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
14: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
13: A dárek je váš, tak ušetřete s
15: Tisku levně CZ.
16: Náplně hned.
17: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do

0: Ahoj, tady je Tomáš Klus. V podcastu Poslouchejně si Iva Hačmusa povídala s psychoterapeutkou Pavlou Koutkou o výzvách batolecího věku.
1: To dítě v batolecím věku pochopí svoji individualitu. Pochopí, že vlastně ono je svojí vlastní osobou, že má svoji vůli.
0: Tento a další rozhovory najdete v podcastu Poslouchejně na webu Hitrádia. Nebo si je přečtěte v knize Velké starosti malých lidí, která vychází u nakladatelství Grada. www.hitradio.cz

0: Právě nám dosnívá se teru Hit Rádia FM plus Pink, tak mi tak napadá nasadit růžový brýle. Možná teď není špatný nápad, protože už nám krásně vykukuje sluníčko. Jste s Hit Rádiem FM plus a my jdeme na vrchol hodiny. Ta-ra-ba-ta-ta-ta. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Bacha ve Stříbře, a to v ulici 28. října, kde je havárka osobního auta, tak rozhodně opatrně. Další komplikace je pak na Chebsku, na hlavní silnici v Chlumecku, kde je nehoda dvou osobáků, a došetřuje se taky dopravní nehoda dvou osobních aut přímo v Chebu, a to v ulici Pražská. Jinak kromě prací na silnicích a dlouhodobých uzavírek není aktuálně žádný jiný trouble. Kdybyste přece jenom o něčem věděli, pište na náš WhatsApp 720 870 200 37.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Mamí, proč máme vysavač s myčkou od Konceptu?
5: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač s myčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
4: I teď?
6: Ano.
4: A teď?
6: Jo, včera, dnes i zítra.
5: Prostě pořád.
7: Vysavače Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio FM Plus.
10: 15 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Navrhované snížení věkové hranice prvovoličů v obecních volbách o 2 roky na 16 let vláda ANO, SPD a motoristů pravděpodobně odmítne. K novele poslanců opoziční TOP 09 by měl kabinet poslat zákonodárcům podle podkladů pro jeho pondělní schůzi záporné stavy.

0: Andreje Babiše chce toto rozhodnutí bývalého kabinetu Petra Fialy nechat prověřit.
1: Hokejový servis Hitrádia.
0: Hokejový šampionát má na programu dva semifinálové zápasy. Už za 20 minut startuje duel mezi domácím Švýcarskem a překvapením turnaje Norskem. Večer v 8 pak hraje Kanada a Finsko. Javorové listy na hokejovém mistrovství světa ještě neprohrály.
2: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
3: Autokár, ten prostě táhne. Tahejte taky. Autokár Žebrák. Tažná zařízení, nosiče, střešní boxy a přívěsy. Nakup a tahej. www.tažneautocar.cz.
0: Stále máme větrno, do toho oblačnou oblohu sem tam nám může i sprchnout nebo zahřmět, takže pro jistotu, pokud se chystáte někam ven nebo na výlet, tak si přibalte deštník nebo pláštěnku, kdyby náhodou, i když aktuálně v Plzni svítí přes mraky sluníčko, je to krásné. Teploty jsou příjemné mezi 25 až 28 stupni Celsia.
1: Hit Radio FM Plus.
0: 15 hodin a 5 minut, takže káva je značka ideál teď pro to odpoledne. A jdeme na Lady Gaga.

One Republic, oh wow, v Runway na Hit Radio FM+. Máme 15 hodin, 11 minut a teď už slyšíte ten podkres, tak teď to bude takové trošku EZO. Z dneška na zítřek nás totiž čeká úplněk. A ten je zajímavý už jenom tím, že vychází přesně na úplně poslední den května. Takový přirozený přelom měsíce, co si budeme povídat, který má vždycky trochu zvláštní atmosféru. Úplňky lidi často vnímají citlivějiš, než si připouštíme, a podle různých pověr můžou ovlivnit samozřejmě i náš spánek. A tímto zdravím Kubu Radu, protože to je můj parťák v tomhle směru, si vždycky notujeme, protože my a úplněk prostě my fakt nespíme. Takže pokud se vám dneska v noci bude stejně špatně spát jako nám, pokud si teda nedáte nějaký doping, protože to vychází hezky na sobotu dneska, a tak v tom nejste rozhodně sami. No a mezi lidma kolujou i různý zajímavý pověry. Holky třeba to, že úplněk přeje očistě těla i režimu a že když si člověk dá lehčí den a hodně pije vodu, tak nejenom, že se může cítit odlehčenějiš, ale může i zhubnout. Dokonce někdo uvádí i 2 kila. Tak ať už na tyhle věci věříte nebo ne, dnešní noc bude každopádně trošičku jiná. Ten úplněk nad posledním květnovým dnem určitě stojí za to si aspoň takhle hezky ho všimnout. Tak, takhle bych to zavřela. No a teď jdeme na další muziku. Terka Mašková a Marek Lambora a jejich příběh.

0: tak tohle byly Rehab a In My Head. No, co já mám teď v hlavě, tak to je tip z kavarenského světa, který je hodně vidět hlavně na sociálních sítích. V některých moderních kavárnách se totiž začíná objevovat takzvaný fialový latte. A ne, není to žádná chemická vychytávka, nemusíte se bát. Tenhle nápoj se barví přírodně nejčastěji díky fialovým sladkým bramborám jménem batáty. Ty dodají latte nejenom výraznou fialovou barvu, ale i jemně nasládlou chuť. Takže výsledek je spíš krémový, lehce dezertní nápoj než klasická káva. Není to zatím úplně běžná položka na každém rohu, spíš trend z Instagramu a TikToku, který se právě postupně objevuje v designových kavárnách ve větších městech. Hlavní důvod je jasný, vypadá to skvěle na fotkách. Dřív to bylo matcha latte, tak teďko tady máme zase fialové latte. Takže pokud někde uvidíte fialový latečko, víte, že nejde jen o kávu, ale i o malej vizuální zážitek v hrníčku. Hit Radio FM Plus a Bára Plincelner s vámi. Aktuálně zprávy, ne, to jsem nechtěla říct. Reklamní blok a pak se vracíme zpátky k muzice. Tak zůstaňte s námi a díky za to, že nás máte v uších. 15 hodin 20 minut.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.

0: Ano, auha, jsem tady ta nejdůležitější. Mám na starost lamy, velbloudy, dikobrazy, zebry a jestli mi nevěříte, tak se přijď na vlastní zobák přesvědčit. Farma Park Dobřany.
1: Zvířátka a skákací hrady, tady nás to baví.
2: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
3: Milujeme hokej. A vy? Pak si nenechte ujít exkluzivní NHL Global Fan Tour. Zjistíte, jak trénují legendy. Vyzkoušíte si práci s hokejkou, rychlost a přesnost vaší střelby. Bude i focení a autogramiáda z hráči NHL. 6. června v obchodním centru Olympia Plzeň. Olympiaplzeň.cz.
4: Hit Radio FM+.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

Coldplay, Little Sims a Burna Boy na Hit Radio FM+. Pokud jste nestihli čtvrteční vydání live s Jirkou Pelnářem, tak mám pro vás zase dobrou zprávu. Tenhle díl si můžete samozřejmě pustit zpětně na našem webu hitradiofm+.cz, tam sekci pořady live s Jirkou Pelnářem a nebo i na Spotify. Hosty byly Monika Bedlová a taky Marcela Ztracena. Jo, slyšíte dobře, manželka Marka. A to z destinace Šumava žije. A řeč byla o novince, která může hodně zpříjemnit pobyt na Šumavě nám všem. Šlo totiž o Šumava Card. Karta plná výhod, taky slev a tipu na zážitky funguje jednoduše a to přes QR kód. No a hosty může získat zdarma, podtrhuju, při pobytu na dvě a více nocí u zapojených obyvatelů. Propojuje ubytování, taky restaurace a turistický cíle a má lidem pomoct objevit Šumavu tak trošku jinak a spousty slev. Víc naplno a taky výhodněji. Takže pokud vám tenhle rozhovor utekl, velká škoda, určitě ho dožeňte zpětně online. Ještě jednou říkám hitradiofm+.cz anebo Spotify, protože pokud milujete Šumavu, tak tohle se sakra vyplatí.

0: Královna popu, která nepřestává překvapovat i ve svých letech, tak to je Madonna na Hit Radio FM+. Máme 15 hodin, 40 minut k tomu a teď jedna velmi důležitá zpráva pro dárce krve v našem regionu. Nemocnice v Domažlicích a Klatovech aktuálně naléhavě potřebují krevní skupinu 0 minus, tedy 0 negativní. Právě tahle skupina je v medicíně naprosto klíčová, dá se podat prakticky komukoliv a v akutních situacích, při těžkých úrazech anebo během operací, kdy jde opravdu o minuty a právě proto její zásoby teď nemocnicím dochází. Pokud máte krevní skupinu 0 negativní, prosíme, já prosím, zvažte darování krve co nejdřív. Jediný odběr může v tuhle chvíli znamenat záchranu lidského života. A co je víc? No nic už není víc.
1: Nehledejte ztracenou kartičku do knihovny. Vyhrajte zásobu knih na celé léto. Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
3: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem. Oh!
4: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
5: Hit Radio FM+.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Alvaro Soler nám zavírá další hodinu těch největších hitů nejenom na západě Čech. Ladíte Hit Radio FM Plus, díky za to a my jdeme na vrchol hodiny. Ve zprávách například prozradí Eva favorita na fotbalový mistrovství světa. Tak si na to počkejte, teď ale 2 minutky před 16. Jdeme ještě na dopravu. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Bacha ve Stříbře, kde se v ulici 28. října stále došetřuje nehoda osobáku. Tak opatrně, jinak máme klídek, pokud nepočítáme uzavírky a práce na silnici. Kdybyste po cestě natrefili na něco, co stojí za zmínku v éteru, informace pište na náš WhatsApp 720 870 237.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Milujeme hokej. A vy? Pak si nenechte ujít exkluzivní NHL Global Fan Tour. Zjistíte, jak trénují legendy. Vyzkoušíte si práci s hokejkou, rychlost a přesnost vaší střelby. Bude i focení a autogramiáda z hráči NHL. 6. června v obchodním centru Olympia Plzeň. olympiaplzeň.cz.
6: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
0: 16 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Největším favoritem blížícího se fotbalového mistrovství světa je Španělsko před Francií, Argentinou a Brazílií. Model americké banky, který se opírá o historické výkony či údaje o žebříčkovém postavení týmů, dává španělským fotbalistům 26% šanci na zisk titulu. Připomeneme, že finálový turnaj se uskuteční ve Spojených státech, Mexiku a Kanadě od 11. června do 19. července. Většinu Čech a část Moravy zasáhnou dnes a v neděli silné bouřky. Doprovázet je může krupobytí, přívalový déšť i vítr o rychlosti až více než 70 km za hodinu. V deštích může hlavně v neděli místy spadnout až 30 mm srážek. Hrozí zaplavení sklepů či podjezdů anebo rozvodnění menších toků. Zelená úsporám už nebude jako dřív. Nejvyužívanější dotační program po více než 17 letech mění podobu, což může způsobit polevení zájmu žadatelů. Jak přesně budou programy fungovat, řekne ekonom Lukáš Kovanda.
7: Už nebudou opřeny o přímé dotace, ale v uvozovkách pouze o bezúročné úvěry. Celkově vlastně v rámci programu Zelená úsporám a pak Nová zelená úsporám už Češi vyčerpali zhruba 109 miliard.
0: Jde totiž o vůbec nejvyužívanější možnost státní podpory. Tenista Jakub Menšík zabojuje zítra na Roland Garros o postup do premiérového grandslamového čtvrtfinále. 20-letý rodák z Prostějova narazí na Antukových dvorcích v Paříži na nasazenou 11. Andreje Rubljova z Ruska. Hrát by se mělo od 16 hodin.
8: Autokar, ten prostě táhne. Tahejte taky. Autokar Žebrák. Tažná zařízení, nosiče, střešní boxy a přívěsy. Nakup a tahej. www.tažneautocar.cz.
0: Oblačnost se nám začíná protrhávat, ale to aktuálně platí jenom pro západočeskou metropoli a Plzeňsko. Jinde stále oblačno, sem tam déšť a bouřka, teploty do 28. Zítra bude téměř stejně jako dneska, včetně přeháněk a teploty obdobný tak jako dneska, mezi 24 a 28 stupni Celsia.
6: Hit Radio FM Plus.
0: Na západ Čechy, mimo něj vás zdraví Bára Plincelner a jdeme otevřít další hodinu se švédským duem Roxette.

Já už totiž myslela, že ta holka přestane zpívat a ona mi to takhle úplně, nebo spíš já jsem mi to zkazila. Jste zítra rádiem FM Plus a Baru Plinzelner, máme 16 hodin a 9 minutek. No a teď zase jeden bizár. Na sociálních sítích se čas od času objeví příběhy, který by nevymyslel ani scenárista, jenže než se člověk stihne zasmát nebo zrozit, tak už obletí půl internetu. No a takhle já jsem přišla minulý týden na článek a ten headline zněl: muž až po 12 dnech manželství zjistil, že jeho manželka je muž. No a včera zase koukám, a nevím, jestli to byl Instagram nebo Facebook, já jsem si to ale stáhla do telefonu a Facebook to byl. No a tam zase headline: dvakrát měř, jednou řeš, vzal si 4 ženy, pak zjistil, že jsou všechny trans. Takže to je taky jako zajímavý, jo? Měl to být muž, který měl až po svatbě zjistit, že všechny 4 ženy, který si vzal, jsou transgender. Jakmile se na internetu objeví téma genderové identity, komentáře se mění v bitevní pole. Část lidí tvrdila, že otevřenost a transparentnost jsou ve vážných vztazích naprostý základ. Jiní naopak sklouzli k urážkám, výsměchu a dehumanizaci transgender lidí. No já vám teda nevím, ale myslím si, že když si někoho berete, tak že byste měli vědět, jestli je chlap nebo ženská, ne? Jako tohleto. Hele, buďme rádi, hlavně vy pánové, buďte rádi, že žijete tam, kde žijete. A není pro vás standardem mít vedle sebe nějakou zahalenou manželku, kterou vidíte na Evu jenom v noci. Protože takový překvapení asi nechce nikdo zažít. Nikdo.

0: Tak jsme se tak hezky ukolíbali, ale jenom na chviličku. Tohle byla Lana Del Rey a Video Games na Hit Radio FM+. 16 hodin 18 minutek, tak to je aktuální čas. Venku už je konečně pořádně krásně a je to přesně ten moment, kdy to nezačíná jenom grilovačkama na zahradách, ale taky venkovníma akcema, festťáky, taky koncerty pod širým nebem. Jej. No a tenhle víkend na západě Čech už je toho důkazem. Dneska tedy v sobotu 30. května to žije třeba v Plzni od koncertu v plzeňském prostoru až po menší open airy, který se rozjíždí napříč celým regionem. V Dolní Lukavici se navíc chystá keltský hudební odpoledne na zámku a nechybí ani rokový a pouťový akce v menších obcích po kraji. Já myslím, že když mrknete prostě na Google a hodíte si tam dnešní akce, všechno vám to vyplivne. Zítra třeba v neděli 31. května se program ještě rozšiřuje, třeba v Plzni v depu 2015, tak tam bude festival kávy Logr, takže ideální tip pro všechny, kdo milují vůni kávy a pohodovou atmosféru. No na zámku Nebílovi se chystá Nebílfest, to je muzikálový odpoledne v zámeckých sadech, takže krásné spojení hudby a letní atmosféry. No a pokud teda chcete ještě jeden trošku jiný typ s přesahem, tak v Chlumčanech na jižním Plzeňsku se dneska celý den až do pozdního večera koná menší benefiční festival, kde se potkává ska a punková hudba. No a víte, že kde na podporu onkologicky nemocných dětí, konkrétně jednoho Matyáše. Takže hudba, která má i smysl. No jo, tak jestli přemýšlíte, kam vyrazit tenhle víkend, je opravdu, ale opravdu z čeho vybírat.
1: Konečně ticho. Vaše mysl se zastaví. Vůně okolních lesů vás pohltí a zvědavost vám nedá vydechnout. Tudy prošly dějiny a středověcí architekti zde zanechali podpis, který nás fascinuje po staletí. Karlovarský kraj, země zážitků, příběhů a přírodních krás.
2: Navštivte Karlovarský kraj, místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
3: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
4: Vážení klienti, realitní kancelář Pubec je léty prověřená realitní kancelář s tradicí a srdcem. Přijďte, rádi pomůžeme i vám. Vaše Šárka Pupcová.
5: www.pubec.cz.
6: Nové All for Hockey CCM v OC Plzeňka. Výbava, servis a navíc střelnice, kde si všechno rovnou otestuješ. All for Hockey CCM. Gerská 34. Pro všechny, co milují hokej.
7: Go, go, go, gorila!
8: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
9: FM+.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

Hitovka s názvem Friendly Fire od Linkin Park na Hit Radio FM+. 16 hodin 30 minut přesně, tak to je aktuální čas. A teďko se vydáme do Krušných hor. Jestli totiž máte rádi drum and bass a open air festivaly v horách, tak se rozhodně zpozorněte. V sobotu 6. června, krásně se to pamatuje, 6.6.2026, se v Abertamech v Krušných horách rozjede Big Deans Festival. Máme se na co těšit, čeká nás totiž 10 hodin hudby bez pauzy, 10 DJů a open air stage přímo pod horama. Krása. K tomu pořádně nadupaný zvuk z legendárního US Army Truck a s výkrem kolem 20 kW, laser show, taky CO2 efekty a velký LED stage. Prostě jedním slovem, nebo spíš citoslovcem, wow. No a dobrá zpráva pro ty, kdo chtějí zůstat i přes noc. Parkování, stanování, karavany jsou totiž úplně gratis zdarma a navíc běží i limitovaná akce na vstupenky, kde platí 3+1 zdarma. Takže jestli chcete start léta ve velkém stylu, Krušné hory tohle léto, nebo spíš jaro, pomlčka léto, protože to 6.6. rozhodně rozvibrujou. Takže ještě jednou Big Dance Festival, Big Deans Festival a Abertamy v Krušných horách. Máme se na co těšit. Well,

0: Taky slyšíte v tom konci kuli a já teda jo, ale tohle byla Ella Henderson a Rudimental a jejich Alibi na Hit Radio FM+. Máme 16 hodin 38 minut, Bára Plinzelner zdraví všechny na západ Čech i mimo něj vlastně. No a teď jedna zajímavá informace, protože legendární pěvecká show Superstar se po pauze vrací na český a slovenský obrazovky. No a bude to velký návrat. Rozhodně stojí za pozornost. Já vám hned vysvětlím proč. Bude to na podzim letošního roku. A nejenom, že tam budou nový talenty, silný příběhy, to všechno známe, jo? Ale ta moderátorská role a porota je letos opravdu teda legendární. Protože speaker, tedy moderátor, bude Leoš Mareš, který je se Superstar už roky neodmyslitelně spojený. A v porotě usedne hvězdná sestava. Eva Farna, Kuba Prachař, Pavel Habera a taky Kaelin, tedy rapper, který teď je alfa omega všech teenagerů. A takže kdo tuhle show má rád, tak ten rozhodně se má na podzim na co těšit. Superstar se vrací ve velkém stylu a slibuje emoce, hudbu i nový hvězdy. Stejně tak v podstatě jako my v éteru. Takže za chvilku jdeme na další muziku. Swedish House Mafia, taky John Martin a Sia, Sunrise Avenue anebo David Kushner.
1: Čas zde nehraje roli. Nic nemusíte, ale můžete cokoliv. Objevujte přírodu, jezděte na kole, hrajte golf, relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
2: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
3: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Radio FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
4: Ve čtvrtek bude mým hostem Martina Míšková, ředitelka kulturního a komunitního centra Přeštice. Město Přeštice letos slaví 800 let od svého založení a budou to velkolepé oslavy. Dorazí vzácní umělci jako Vojtadyk, Václav Noid Bárta, Kateřina Marie Tichá. Chystají se pivní slavnosti, festival vína, letní kino, no bude toho mnohem víc. Na co všechno se můžete těšit, uslyšíte v rozhovoru.
3: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pořadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Radio FM+. Hit Radio.
5: Kaufland.
6: Jsou tady.
5: Jsou tady.
7: Jo, jsou tady.
8: Jsou tady.
5: Řekni to všem.
8: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
5: Jsou ještě tady?
6: Jsou tady.
3: Hit Radio FM+.
9: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Máte práci? Mrkněte na hitradio.fm+.cz. Máme pro vás nabídku práce v našem regionu. S námi se v konkurenci nestratíte. Hitradio.fm+.cz.

0: denní světlo, tedy Daylight a David Kushner na Hit Radio FM+. Máme chvíli před 17. odpolední a my jdeme takhle před celou klasicky na zprávy. V nich Iva upozorní na podvody se vstupenkama na festivaly, který už nám díky teplýmu období začnou. No a teď ještě zmapování našich silnic. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Je klídek, jezdí se nám při sobotním odpoledni jako po másle. Samozřejmě nepočítáme dlouhodobý uzavírky a práce na silnici, které můžou trošku ty naše nervy potrápit. Kdybyste po cestě natrefili na něco, co stojí za zmínku, tady v éteru Hit Rádia FM+, informace nám pište na WhatsApp 720 870 237.
1: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
2: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláčkuře i hranolky.
1: Všechno najednou?
3: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
4: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Kaufland.
6: Jsou tady.
5: Jsou tady. Jo, jsou tady.
1: Jsou tady.
5: Řekni to všem!
7: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
5: Jsou ještě tady?
8: Jsou tady.
9: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
10: On air,
11: online
10: i v aplikaci Radia.cz. Hit Radio FM+.
0: 17 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Změny ve vládě zatím nejsou na programu dne. Řekl to premiér Andrej Babiš novinářům na dnešní akci úřadu vlády. Uskutečnit by se podle něho mohly až po ročním zhodnocení práce členů kabinetu ANO, SPD a motoristů. Média přitom spekulovala o změnách na pozicích šéfa rezortu obrany, kde sedí Jaromír Zuna, anebo ministra kultury Oty Klempíře. Tyto spekulace Babiš označil za nesmysl. Festivalová sezóna v Česku začíná. S rostoucím zájmem o koncerty a letní akce přibývá i podvodů se vstupenkami. Pokračuje Tereza Kingserková z D-testu.
12: Nejbezpečnější je nakupovat vstupenky přes oficiální stránky prodejce. Na něj zpravidla odkazuje přímo pořadatel akce. Naopak při nákupu na online portálech, které vstupenky přeprodávají, nebo přes sociální sítě, je riziko problému výrazně vyšší.
0: Prodané vstupenky tam mohou být falešné, anebo je podvodník prodá více lidem najednou. Centrem ledových sportů na zimních olympijských hrách 2030 by mohl být Lyon. Francouzští pořadatelé ho zvažují jako náhradu za původně plánované Nice. Uvedli to po včerejším jednání. No a kanoistka Tereza Kneblová vyhrála v Tassenu úvodní závod světového poháru ve vodním slalomu. Václav Chaloupka podtrhl český úspěch druhým místem mezi muži. Zkompletovali tak medailovou sbírku výpravy ve Slovinsku, když navázali na včerejší bronz Jakuba Krejčího mezi kajakáři.
13: Autokár, ten prostě táhne. Tahejte taky. Autokár Žebrák. Tažná zařízení, nosiče, střešní boxy a přívěsy. Nakup a tahej. www.tažneautocar.cz.
0: Oblačnost se nám protrhala. Je to krásný pohled z okna. Aktuálně minimálně tady v západočeský metropoli, tedy v Plzni. Ale jinde taky může být stále oblačno. Sem tam nás může potrápit i tak trošku déšť a bouřka. Teploty do 28. Zítra bude téměř stejně jako dneska, včetně přeháněk a teploty obdobný taky jako dneska, tedy v sobotu. Mezi 24 a 28 stupni Celsia.
10: Hit Radio FM+.
0: A my jdeme na poslední společnou hodinku, která bude stát rozhodně za to. Otvíráme ji právě teď s Bárou Plinzelnerem a hlavně Adamem Lambertem.

17 hodin 9 minutek, Hit Radio FM Plus a Bára Plincelner s vámi. Teď se vás zeptám, chcete zadarmo na dovolenou? Kdo by nechtěl? Pořád máte šanci, Hit Radio FM Plus vás tam dostane. Ve snídani šampionů běží soutěž, kde se hraje o luxusní dovolenou s Invií za 40 000 korun. A pozor, finální výhra zatím nepadla, takže jedno sedadlo v našem virtuálním letadle je pořád volný a hlavně výherní. I když už padly menší výhry jako lupeny na

koncert Marka Ztraceného a nebo hra Člověče nezlob se, to hlavní si ještě můžete urvat právě vy. Stačí jediný, tipnout si správný sedadlo a bejt ve správný čas na příjmu. Hraje se každý ráno ve snídani šampionů a já možná tak trošku cítím, že v to pondělí, protože už se to tam hezky zužuje, by mohla ta výhra padnout, tak si určitě nařiďte čas na 6.50 a 8.50, protože to se zase bude hrát. Zkuste to taky, já budu držet 100% palce a třeba se štěstí usměje zrovna na vás a poletíte zrovna vy.

0: Dvě ženy v éteru najednou a přitom samý chlapi. Kapela Lucie a písnička Marie. Hit Radio FM Plus je s vámi, máme 17 hodin a 19 minutek a dnešek patří bramborám. Jo, fakt, 30. květen je totiž Mezinárodní den brambor. Brambory k nám původně dorazily z Jižní Ameriky, z oblasti Ant, no a v Evropě se hezky zabydlely v 16. století. Dneska už bez nich nedáme ani ten řízek a hranolky, ježišmarja, co bychom si počli. A jenom pro představu, na světě se jich vypěstuje přes 300 milionů tun ročně. V Česku pak sníme v průměru asi 65 kilo brambor na hlavu za rok. To je prostě šílený množství. Takže žádná dietka, tohle je pořádná bramborová klasika. Asi tak jako bramborová medaile, což je čtvrtý místo. To uvidíme mimochodem na mistrovství světa a v ledním hokeji, jak to všechno dopadne. Budeme držet palce, tak od brambor k hokeji, tak zase teď od hokeje k bramborám. Já jsem se totiž vzpomněla, že já když zlobila, byla jsem malá, tak mi vždycky moje mamina říkala Barbora Brambora. Tak tímto zdravím všechny Barbory Brambory, jestli to měli stejně. No a my jdeme za chvilku na další muziku. Můžete se těšit na čarovnou Lady Gaga i Abrakadabra. Už za chvíli.
1: Čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: A tava!
3: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
4: Hit Radio.
5: Víš, jak chutná hokej? Jako sevřené ruce. Jako napjaté ticho. Jako výbuch radosti po gólu. Užij si to naplno s hokejovým servisem Hitrádia. Hokej je lepší s Hitrádiem.
6: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
4: Hit Radio FM Plus.
7: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

17 hodin 32 minut, aktuální čas. Parťáka vám dělá Bára Plincelnera, Hit Radio FM+. Díky za to, že nás máte v uších. Dneska máme 30. května, což znamená, že pozítří je den dětí. Jo, v pondělí 1. června se slaví den dětí. Svátek, který patří hlavně těm nejmenším, ale upřímně, trochu dítě v sobě občas má každý z nás. Co si budem povídat? A taková malá rodinná pyramida by mohla fungovat docela hezky. Děti dostanou pozornost od nás, od rodičů. Rodiče si ji třeba vzpomenou užít taky od svých, takže my se můžeme zase připomenout těm našim rodičům. A když to půjde úplně do hloubky, tak možná i od těch svých rodičů víš, jestli jsou ještě i prarodiče. A všichni budou mít aspoň na chvíli lepší den. To jsem to vymyslela, co? Takže pozítří je ideální příležitost si tohle malý řetězení v uvozovkách radosti připomenout. No a dát si trochu víc pohody navzájem. Co si budeme povídat, je to nejdůležitější. A teď jdeme na další muziku. Pode mnou už pomaličku můžete slyšet bývalou Spiceku a Gary Halliwell, It's a Raining Man. Dneska někde může pořád sprchnout, takže se nám to krásně hodí. A vzhledem k tomu, že je sobota, může se i pít večer, tak možná, že nějaký Raining Man na západě Čech rozhodně bude. Jdeme na to, volume doprava.

0: Kapela Jelen, Touha a pláč. I já pláču, pláču, sůl, protože aktuálně je 17 hodin 39 minut, což neznamená nic jiného, že se společně loučíme. Mějte krásný zbytek soboty, taky krásný zbytek víkendu a já se na vás zase budu těšit. Takže Bára Plinzelner se loučí s Bohema Šáteček, ne, to se neříká, teď se zase uslyšíme. Jak říkám, mějte se krásně, užívejte parádního počasí, no a... Držte s námi pořád vlnu Hitrádia FM+, protože my vás máme rádi a bez vás by to stoprocentně nešlo. Mějte se, čau!
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
3: A tava!
4: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
5: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
6: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
5: Ušetřete si
7: tisku.cz
0: Náplně hned.
1: Hit Radio FM+.
7: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
3: I'm Miley Cyrus.
4: Hey, it's Teddy Swims.
5: On air.
3: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: 18 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Podle Lékařů bez hranic nebylo nikdy v minulosti tak brzy po vypuknutí epidemie eboly zaznamenáno tolik případů nákazy jako nyní na východě Konga. Situace je tam 2 týdny po vyhlášení epidemie stále velmi znepokojivá. Do provincie dnes přicestoval generální ředitel Světové zdravotnické organizace, aby podpořil zdravotnické týmy bojující proti epidemii. Ukrajinský gymnastický svaz zareagoval na nedávné rozhodnutí mezinárodních organizací o plnohodnotném návratu Ruska a Běloruska do soutěží rozsáhlou protestní kampaní. Během probíhajícího mistrovství Evropy v moderní gymnastice ve Varně si ukrajinské reprezentantky zakrývají oči a uši, když při vyhlášení vítězů zní hymna jedné z těchto zemí. Ukrajina také spustila akci v digitálním prostoru. Vyzývá uživatele sociálních sítí, aby sdíleli fotografie či videa po vzoru příkladů ukrajinských gymnastek ve Varně. Český motocyklový závodník Filip Salač odstartuje do zítřejší velké ceny Itálie z první řady. V dnešní kvalifikaci třídy Moto2 zajel na okruhu v Mugellu 2. čas. 24-letý Salač vybojoval přední řadu na roštu 2. A na závěr počasí, noc bude jasná až polojasná, přechodně oblačná s teplotami mezi 13 až 8 stupni. V neděli bude zpočátku polojasno, během dne čekáme od západu přibývání oblačnosti a přijdou přeháňky anebo bouřky. Teploty ale budou letní, mezi 24 až 28 stupni.
7: Autokar, ten prostě táhne. Tahejte taky. Autokar Žebrák. Tažná zařízení, nosiče, střešní boxy a přívěsy. Nakup a tahej. www.tažneautocar.cz
8: Hit Radio FM+.
9: Zlepši si náladu.

0: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
4: Farmapark Dobřany, tady je to boží. Lepší místo pro děti, najdete je stěží.
5: Nazdar děti, jestli mě ještě neznáte, tak já jsem alpaka. Miluju drbání za ušima a chození na procházky. No tak, kde vězíte?
6: Farmapark Dobřany.
7: Zvířátka a skákací hrady, tady nás to baví.
5: Jo, a abych nezapomněla, mám tu spoustu skvělých kámošů. Tak šup, už se na vás těšíme.

0: Ahoj, já zdravím všechny příznivce pořádné zábavy a zvu vás 5. června se skupinou Quattro do letního kina Příbrami. Pořádně to tam rozjedeme, bude to mejdan podle plánu. Vstupenky si můžete zakoupit v síti Go Out. Až Michal David.
1: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.

0: I'm Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Hit Rádio.
0: Zlepší si náladu.
2: Zlepší si náladu.

0: Mám auha, jsem tady ta nejdůležitější. Mám na starost lamy, velbloudy, dýkobrazy, zebry a jestli mi nevěříte, tak se přijď na vlastní zobák přesvědčit. Farma Park Dobřany.
1: Zvířátka a skákací hrady, tady nás to baví.
2: Hi, this is Ed Sheeran.
3: Hi, this is Madonna.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
2: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete
3: s... Tisku levně, CZ.
4: Náplně hned.

0: zlepši si náladu. Hit
1: Radio. Že v duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,